0: Hvasta za en krog.
1: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.